by sme sa vtedy nehádali zasa. A neprespal by u nás ten chalan. Nepodrezala by si mi v tú noc srdce, že haha. A nezostal by som zrazu tak sám a ty tak sama. A keby sme ti pro vtedy dali viacej lásky,